Ahoj, já jsem tady. Ahoj, já jsem tady. Ahoj, já jsem tady. Ahoj, já jsem tady. Ahoj, já jsem tady. Ahoj, já jsem tady. Ahoj, já jsem tady. Ahoj, já jsem tady. Ahoj, já jsem tady. Ahoj, já jsem tady. Ahoj, já jsem tady. Ahoj, já jsem tady. Ahoj, já jsem tady. Ahoj, já jsem tady. Ahoj, já jsem tady. Ahoj, já jsem tady. Ahoj, já jsem tady. Ahoj, já jsem tady. Ahoj, já jsem tady. Ahoj, já jsem tady. Ahoj, já jsem tady. Ahoj, já jsem tady. Ahoj, já jsem tady. Ahoj, já jsem tady. Ahoj, já jsem tady. Ahoj, já jsem tady. Ahoj, já jsem tady. Ahoj, já jsem tady. Ahoj, já jsem tady.